0: Odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

0: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Yeah.

0: sexologické školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Easy Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.

Medvědě mě holky, tam pozoruj jen ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, to lásko, koko, a pak si gumu spod brdy div nevystřelat v boku. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šílenci celý Prahy.

přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla pátá hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
2: Minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Hey, nice team.
1: Crazy Radio.
2: Odbyla šestá hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.

0: koza a odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
0: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, o oktávu vejš ptěpá:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
0: to nie je naša mamička má kľúče.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. 10.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapíně. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, staře, ty si vždycky umíš něco vrznout bokem nebo co. To já, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 20 minut za čtvrt hodiny.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: to zdalený, figely to balený, na doma ke zulení, jo.
1: Díky, dík. Díku, dík.
2: Díka, čau. Minimum muziky. Minimum.

0: Cigáni se děne, říká. A ty, Deško, ty viděl jsi film Cikádi jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikádi jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy někoho.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřadu.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Oď byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
3: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Celery? Postok se. Postok se. Postok se. Celery?

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Crazy Radio.
2: Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Most people say.
4: What they say, Sheldon?
3: They think.
4: What's that? Hit you all sweet and innocent?
3: Well.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, šel z té hořící koliby, vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky, minimum info.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: šel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jakej? Máme tady argentinskej, maďarskej, pikantní, slovenskej, bratislavskej, pražskej, speciální delix. A turecký, upalíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.
2: Trosky plné krásy. Yeah. Chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že stále idem.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

nejde to vrátit. Já vím, že nejde to, nejde to, nejde to vrátit zpátky. A nikdy bych si to přál. A nikdy bych o to prosil.

0: ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole, jo, jak ti je tak blbě?
1: A říká,
0: jo, já už jsi ráno uprt, he, tak to neděle, já volám stoky, jo.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní, v jeho autobuse, ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: This is Bill Blast, straight out of Brooklyn, with KRS-One, standing next to Rakim, y'all know what time it is.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ha, ha, where you call that?

0: life.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Listen up everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, hurry, run for cover.

0: Lazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další petky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
0: Hrajeme další petky.
1: Hrajeme
4: minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

z rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mýdla.

0: nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Fun.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk, tak jsem jí poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dám jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: byla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díl.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
6: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
7: Fun!
8: Crazy Radio. It's called Switch. Let's get it going.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Be careful and drive safe.

hodně pomaltě. Vyhrajem, ač je nám úzko, když je v cestě Bělorusko. Voda hučí, šumí vody, v klidu porážíme nory. Nevyhráli, tady

Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Yeah.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25, přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Monsieur Van Nistel!
1: Tak mi to teda nandej! Nandej!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 16. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marikdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Oh God!

0: se vzdal. Dneska naposledy rovně
1: stál. Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: rádio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, která by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. To říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, nače jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát. Minimum info. Maximální

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Minimum info. Maximálně fun.

Move your

grafikou, jak svině, hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

face.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Serus, ty ještě spíš? More, tak počívaj toto, hej. Yeah, yeah.

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Ty tři leny neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? No a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.
1: Crazy Radio.

maximálně fun. To je

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Minimum muziky.

0: Hej, hej, lidi, dost, potichoučku, já chci něco říct, jo, děkuju. Takže teďka dávejte všichni pozor, tohle je návod pro všechny dobrý kluky, který to chtějí rozjet na diskotéce a nevědí jak na to. Když uděláš všechno správně, jak říkám, tak ti garantuju, že budeš hvězdou večera a získáš si respekt, a to nejen u doštěnek.
1: Yeah! Tak tady seš hodně hustě v cháze.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.

0: Posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brácha. A ty máš brachu, ne, proč?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.